0: Die Stenza, das Wunsch kann an das Meer. Alle, die ist nicht gottrem Rotschule, wo er damals gottrem Schmulli ras, die ist das Blacker, mir paar Kapkuna, sie mir Punch, alle. Pschewelle, Donne, Budge, Jellisos, Zöver, Jensa, maximal ne, Wossem, Dürich hat was, sie ist top nun nicht gack. An jetzt kann ich da Jan Reho, na Sportue Podoki, Gunzette, Genia.
1: MDR Sachska, Serbski Rosswurst, Sport.
2: Volleyballistja, Prinjeho, Volleyballer, Mustwa, Sportwa, Towarstwa, Victoria Warklets, Susobotu, Anegelu, Nidam, Dwei, Wulke, Beachvolleyballer, Turnierei, Pschewedli. Jeden, se Samowiter, Sobotu, bi Josef Krautz.
3: Was man Bulli, Dwanasch Mustwa, ha, Wetra, bische super, wenn ich, bische Pschirmne Schupfer, wenn ich Sonja dich schaue. Die Organisation, bische D, super. Ha, Favoritja, so, Nesu, Schösserjili. Wenn so Bulli, Dwe, Dreierer, das Regionali, das Liebskapitler, das so Janis Zitschautwalli, Prünnesortwalli, Dweier, das Budischner.
2: Wir haben das Gedwitze, Reihestei, Paul Hanschik und Peter Noack. Duo Pschessagi so im Finale 2-1 Posadzbach, Pschetschiwo Horczane, Jane Zarenke und Budischane Eliasse Kummeri. Beachvolley Bulli Turnier in Worklecach, Sobotu bis 12 Zukami Wukniowane. Prinje Koperske Mustwo, Sportowie Jednotki Kruščice je čera ižo prinju Pšiotovansku Rúza novu rajnu dobu pševedvo a z 10-0 dobevo. Rota docpichu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajnje jedne Filip Šiman, Klemens Handrik, Franz Benč a novopšikat Florian Zelnak, kiš je od sportova tovarstva Marijina Vězda Spančic do Kruščic zmenil. Testovalo je mustvo SJC doma v Kruščicach přečvo klasu niže rajace mucovky rajno z jednočenstva vás Bive Gumc. Svoju premiéru při trenerské vauce SJ Kruščice nový šef nazvučoval dvaja postaletne Valdemar Adamovič ještě nemiješe, dokež je v dovolu. Adamoviča zastupovaše Felix Cyš. Příchodný týden sobotu popodňu 2. testuje potom Radvorsce koparje v Drevnici, Nimsce Gros Drebnic a Ralbičanc Sokoljo raja doma v Delanach popodňu 4. přečvo zástupnictvu z Bielska. Zatkula Beach Volleyball raje Sojenca večer od 6. ve Votrově.

není to telo mi a výbuch ani moje tvář, ani ten stín pode mnou není můj.

kroky mý a Bůh ví, ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

Hadokal tež předský čpulúčo kocíš, zče přírodže popuču. Popuču sú tež kliešče, dotaj súžno viac padu z korenech na FSME a boriolózu zvýščili hač hevák.

0: down.
1: Liečo. Što je za vas liečo?
2: Liečo je za me svobodne čuť s svojimi přečilemi tak veľké, až možno činč. Večore vonka spáč před nebiom a besobuč.
1: Serbský rozvoz přeje vám slunčný deň.

0: Liebe Jetsche, wir Poyetsche, Gedia Wurzel hakle stort im Tegenio, als Mädchen dol hakle bon, wir postlet nim. Nur da, wam wille Wessela pak doma, kiba so kodice do hota, kiba do pistoanje, nakoje pat schitkim, przekrasne Jane, a do des kodzic dżensa, zauwischte dich mużicze.
1: To la možno nie.
2: Papa, što to je?
1: Ha, ha, moja zárodka, moje riane kvietky, rože, petunie, dálie a prímelky. A môj rododendron, tun riane kirk, šo roztorane a rozcebane. Kak je to možno?
3: Oje, vaša zárodka vupada kaž také bitvišťo. Kaž po češkým nevedre a silným výcheru.
1: Aj, ale zajšvi dny bychu tola přijomne a svunčne míra.
3: Vím, praju tola jenož, zo jo tak vupada. Vidžach dře, zo máš svoju zárodku rádu, ale zo tak na ní vysáš.
2: Oju teja, naleču je to papu raj. Tun rade womere zibba a pleje za mir a pokoj.
3: Ja mi žel vujo, Achimo. Može mi či při rumu a nju pomáč?
1: V dobrovoljnje v zarodce pomáče, hač runješ byšče tež kopajn curač moli.
3: Ach, nekak nam dženca za tem neje.
2: Haj, smižno tršta radi.
3: Ku skvot mene šak neškodži.
1: Oho. To od tebe, Teja. Jeli nebyšče, žno so toto přeradžili, bych vás netko měl.
2: Přeradžili? Što da s tým meniš?
1: Vysče do pokazy za to zavostajli, zosče vy tu v zárodce zakadželi.
2: To bych se zavušil ujke myše.
1: Hoj, ujke myše s tepami, no? Sem včera večer zárodku krepil. Peršč je tuž mehka a vožna, tak zo su vaše stopy jasne spoznač. A zo žaden lušt na kopencu nimače, tak a tak nichtu neveri. Nemožeče rač, dokaž žaden bul nimače. Tunce menujce v rododendronje namakal.
2: Naš bul? Teja, se tola rekva, zo bul tam nič neje.
3: Nebetiš. Sem šop šeladova. Myslach si, zo je dale lečal. Si to ze šeho z počatka vidžal a šon čas diva dvorao.
1: To praja či pravi. Šon čas činiče, kajš nevinovate jenjatka, kiž voničim ničo nevidža. Štojš mje nastupa, sem drekusk pšenaval, ale sem vopravče zrudne dla zarodki.
2: Si netko loze na nas?
1: Loze nic. Ale kusk přesvapjene. Tokež pak ceče mi dobrovoljni ve zarodce pomač, a byrneš to jenaž špatnoho svědomja dla bylo, vám vodam. Nitko pak dajme so dođeva, jeli sme spišni, možeče dženca navečo sama hišče kusk kopajncu rač. Ale prošu, nic viace blisko zarodki.

0: In der Coppola d'Amaras, de Anakotrevash, Nessu, Kunst, de Genertakle, Sportuali.
1: NDR Sachska, Serbski Rosvos.
0: Sport. Sianom Reorium.
2: Wolle, Bulisca, Prinjo, Wolle, Bulova, Mustva, Sportova, Towarstva, Victoria, Warklets, Susobotu, Anegelu, Nödam, Dwei, Wulke, Beachvolle, Bulove, Turnierheib, Schevedli. Jeden, se Samowiter, Sobotu, be Josef Krautz.
3: Was man Bulli in Dwanasch Mustva, ha, Wetra, bische super, wenn ich ein bisschen Pschirm nicht schupfe, wenn ich so nicht durchschaue. Die Organisation, ein bisschen die, super. Ha, Favoritscher, so, Nesu, Schössergili. Wenn so Bulli, die drei Jahre aus der Regionali ist, das Liebskapitler, das so jene Zitschaut, weil die Brünne so hat, weil die zwei Jahre aus der Budischner.
2: Wir Dobbitscherske Dwitze, Reihe Stei, Paul Hanschik und Peter Noack. Duo Pschessagi so im Finale 2-1 Posadzbach, Pschetschiwo Horczane, Jane Zarenke und Budischane Eliasse Kummeri. Bitschwolle Bullewe Turnier bei Worklitzach, Sobotu bis 12 Zukami Wukniowane. Prinje koparske mustvo sportoveje jednotki Kruščice je čera ižo prinju pšiotovansku rúza novu rajnu dobu pševedvo a z 10-0 dobevo. Rota do cpichu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajnje jedne Filip Šiman, Klemens Handrik, Franz Benč a novo pšikat Florian Zelnak iš je od sportove otovarstva Marijina Vězda z Pančic do Kruščic zmenil. Testovalo je mustvo SJC doma v Kruščicach přečuvo klasu niže rajace mucovky Rajno z jednočenstva Vás Bive Gomc. Svoju premiéru při trenerské vauce SJ Kruščice nový šef nazvučoval 2,5-letný Valdemar Adamovič ještě nemieše, dokéž je v dovolu. Adamoviča zastupováše Felix Cyš. Příchodný týden sobotu popodňu 2 maj testuje potom Radvorsce koparje v Drevnici, Nimsce Gros Drebnic a Ralbičanci Sokoljo raja doma v Delanach popodňu 4 přečvo zastupnistvu z Bielska. Zatkula Beachvolleyball raje sodženca večer od 6 ve Votrově.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom nuho tydzenia v regionie viacere drohy a puče zaniruje. V Bluniu viesnu drohu a B160 posta mies Su a Saksko-Braniborske ranicu hač do konca julia ponovia. Droha je za to dosponje zašlahana. V obnovenie nieže 4 km čare pfači 620 tisac euro, što ješ zapfači kraj Sakska. V Vojerecach započnú nový kodnik a kolesomarskú štiežku mies rodovým namiestom a halštrovské rozšerenia zvierenca dla tvarič. Tež v Rakecach je droha zašľána pri kšižovaništu pri Přemyslovom parku. Nimo toho tam droze do níže je sy a kače korčmy utvaria. Jako posledná serbská osada prevedže od džentnýša Nebelčanska svoj nábožný týdžeň. Prozdninské poskytky má tež Mieščanský muzej v Budešine, kdež môža deči z línu alebo z vômu zvierata paslič, koukovač a šelak motívy na papieru čišťeč. Muzej Západný v Užice v Kamencu podá so s dečimi do raja archeológie a vúmierstva, je pak hač dokonca prozdnin falovaca personála dla stajnejnej

0: Neuem Hatsch, Schwüsse, Schwisse, Johijan, Napposkali, Jasna Mensch, Mehrs, Wojjord. Pschitten, Doschak, Sotisch, Wossebe, Tukwilu, Wiatze hatsch dere Hodji, wenn asche neue Swuchere, hei proschu, kak mojo am Pomatsch, wozme me was, sobuna, letanischa. Dam dzewa psi Informatie, sa bezrad noch dolniko, wohne rekjednanja Christoph. A wun poma, schimtisch, znaj budnischich, sakusanich, abo sa sukanich, Situatio, so bychou veseli a zbožovni do dola dolečili. A dyš je s tým hotové, potom popšie si tež rádera sad jeden kofi. Doniš, žno zas, tón telefon neklinka.
1: Och, ne. Šéfo?
2: Hej, vítaj, Kristofo.
1: Hallo, šéfo.
2: Poskaj, Jule, my máme mauke problémčk.
1: Problémčk? Dorika?
2: My máme personálne čeže a dobi mi nitko krotkodobne preplánovač. Dorika, so dobiš prošu příchodnú službu tešište preuzač. Čenca, to so nie vile stavo. Abo?
1: Nie? Ach nie, tu je šitko celé mierne vodbežovo.
2: Na to tla zupo, Kristofo. Na tebe môžu so spúšťať. Ej, ale ja dobro neke kofre pakovať, dokež polečujúce ženu do dola. Do grekskie. All inclusive. Mamo je svojský jacuzzi. A hej, masáže tež poskyčuja. A vero bude tak zupo. Tožno so veľa. So, ale tebe ešte přijú dále takú mírnu službu.
1: Mírnu službu, hej.
2: Čau, čau.
1: Šéfo? Šéfo? Hallo, Šéfo?
3: Oje, oje, rung před oknom recepcie byla zase dlhší a dlhší. Za Kristofa so netko druhá služba započne. Ale kajš přeco z napřečivia von stvolivě.
1: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
0: Ale žan strach, naše prosninske veselo za vúši, teko môžu vám žno přeradžič, ma tiež viste happy end za Kristofa. Gotre, dosvršiče naše nuji svuchore, hej prošu, kak môžu vám pomáč.

0: To la možno nije.
1: Papa, što to je?
0: Ha-ha! Moja zárodka, moje riane kvítky, rože, petunie, dálie a prímelky. A môj rododendron, tun riane kirk, šo roztorane a rozcebane. Kak je to možno?
1: Oje, vaša zárodka vúpada ka štéke bitvišťo. Kajš po češkým nevedre a silným výcheru.
0: Aj, ale zajšvi dny bychu tola pšijomne a svunčne míra.
1: Vím, praju tola jenoš, zo jo tak vúpada. Vidžach drie, zo máš svoju zárodku rádu, ale zo tak na ne vysáš.
2: Oju teja, naleču je to papu raj. Tun rade womere zyba a pleje za mir a pokoj.
1: Ja mi želvuje, Achimo. Môžeme či při rumuaniu pomáč?
0: Vy dobrovoľne ve zárodce pomáče, hač runieš byšče tež kopajn cúrač moli.
1: Ach, nekak nám dženca za tým neje.
3: Haj, smyšno trúšto rádi. Kus kvot mene šak neškodí.
0: Oho. To od tebe, Teja. Jeli nebyšče, žno so toto přeradžili, bych vás netko měl.
2: Přeradžili? Što raz ty měníš?
0: Vysče dopokaze za to zavostajli, zosče vy tu ve zárodce zakadželi.
2: To bych zavušil vůjke myše.
0: Hoj, vůjke myše s tepami, hno? Sem včera večer zárodku krepil. Peršč je tu iš mehka a vožna, tak zo su vaše stopy jasne spoznač. A zo žaden lušt na kopencu nimače, tak a tak nichtu neveri. Nemožeče rač, doke žaden bul nimače. Tunce menujce ve rododendron je namakal.
2: Naš bul? Teja, se tola rekva zo bul tam niče neje.
1: Nebe tež. Som šop šeladova. Myslach si, zo je dále lečal. Si to ze šeho z počatka vidžal a šon čas diva dvoral.
0: To praja či pravi. Šon čas činiče, kajš nevinovate jeniatka, kýž voničím ničo nevidža. Štojš mne nastupa, sem drekusk pšenaval, ale sem vopravče zrudne dla zárodky.
2: Si netko lozy na nás?
0: Lozy nic. Ale kusk přesvapjene. Tokež pak ceče mi dobrovoľne ve zárodce pomáč a byrneš to jenom špatného svedomia dla bylo, vám vodám. Nitko pak dajme so dođiva, jeli sme spíšni, môžeče dženca na večer sama hišče kusk kopajn cúrač. Ale prošu, nic viace blízko zárodky.

Dveja recna literatura stoj viče pla nas v srežišču, a svešaša šake k serske medijove historii. Vici nok pšera reš, daj šo se přehvedaš. Jano ščito, Gregor Klim, buša za vas při mikrofonje. Žicem vam ešti redne žen, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Pežuješa redne lešojski dovolujcac.

0: Bžišu nije ga to a druge uknjašo ljube žočka agociki, a to o naša miluška kradu ljubujo.
1: Plivaš.
2: A kak dvojko žošo pojužo plivat?
1: Či, abo sto raba pješ razo juž.
2: Mžeš se ešte na ten prijedne raz dopominaš? Ty se vyživa tam tu veliku vedu, a pen?
1: Som nučva. Jo, ale ja som pičku čahoši mimo. Na zachomtie kúse všetci bejo všetne. Alzo luka nic vici.
2: A ty?
1: Nie! Dokoláš, nem to geto jo to špos, ja to jo šmygu, rinja abo. Ale to jo živno, až te druge se nešu beleli.
2: A jo tam tak jedna ceptaka, ktorá to pokažo?
1: Jo.
2: A jo to veda zimna, abo šopva?
1: Summa a Schopfa. Morgi raus wir in Summa a Pen. Tako rutsaka ogi.
2: Musi ja tam tek do vede nuch skokas?
1: Jo.
2: A kak ja to było?
1: Rednia. Tako las me dime na takui kise. Se žažas a Pen nuch da vede skokas. Pen sa si ven a Pen se sprosu. Nuch da vede skokas.
2: A co ja jadna sprosa?
1: Tam nieža medovaj.
2: Ta ši žáže, ta šprosa. Kaž nemáš takú šprosu, co penio?
1: Penduja, ganz duvaj. Ale víšte co, moja nilúbša, jo, až my tam tak duvaj dýme hýš.
2: Kak duvaj dovede?
1: Jo, dovede.
2: Se skvovu?
1: Jo, skvovu.
2: Nie, to zima.
1: Nie, ja nové šopvi.
2: Ale víšte co, ta veda doch pen přiže do vecka a pen do gube.
1: Lušne, ale to nic nie, kaž to cenime. Kaž voleke to granit, musime to ceniš.
2: Máš ove tam takú delku, že se žážaš?
1: Jo, pens mi, tak.
2: Ty si se vecstarceva?
1: Jo, ja som dobro vede. Ale tam jo jedna mödra kula lažava. Ve vše som grono vidjava.
2: Pens, čo vy ešte mieli také malé obrece? Co ešte vy cenili?
1: My sme do vede chršili a pendeme. Núč kokáš, vece veceniš a mačne kery holíš. Toto obrecu má, možo pen pšetci ešte raz. A pen sme ešte šikne, súvať byli. Ach, to je šopva veda bola. My máme nedojen plivanský pas.

0: uspešne tøžen, vjele vjasela žicem v tem tøženju, a žikuju se až čo nas informirovali.
1: Na, som rado gotovova.
0: Při telefonie jo bova Uta Henšelova, vednica šule za dolnosarskoreca kulturu v Džincajšnego, prevedu tam ten kompaktny kurs dolnosarske rece ve feriach.

0: Žitzenja.
1: Serski ceptar Naumenko Uwe Gutschmidt Sbarko Svishi Jinsa Svoj 6.6. Bostak Žoce Katarina a Klaudia Učobnje gratulirujo te Storovje vam žoce te avele jasela a uspjeha při šuch aktivitach a my vid redakcije s ljubem glukožicenjam přizamknjome.

Dveja recna literatura stoj viče pla nas v srežišču, a svešaša šake k sarske medijove historii. Vici nok pšera reš, daj šo se přehvedaš. Janoš Čito, Gregor Klim, buša za vas při mikrofonje. Žicem vam ešti redne žen, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Pežuvajša redne lešojski dovolujcas.

0: Nic jenaš ve otrově, so dženca volleyball raje, beach volleyball. Volleyballistča prinja ho mústva športového tovarstva Viktorie Voklece su sobotu a nedželu nedom dvaj vulke beach volleyballové turniraj převedli. Jeden ze zamojitých sobotu bie Josef Krautz.
1: Was ma boli 12 mústva, a vedro byše super, one aj byše příjemné čupfo, one so nedešalo. Ta organizácia byše tie super. A favoriča so nesu přesadžili, one sú boli dve prajora z regionáli, z Lipska podľa. Te sú jene z Cicca odvali, Prunne sú odvali, dvajo z Budišina.
0: Do Bečarskej dvojce hraje štaj Paul Hanšik a Peter Novák. Duo přesadží so finálu z 2-1 po sadžbách přečivo Horčany Jany Zarenke a Budišany Eliase Kumare. Beach volleyballové turnier v sobotu bie z 12 celkami uknihované.

0: Vrčat u live zvotroha, jabši ste u tu pši rajni štutu so pilne volejbol raje. A štu še nas še bit šture s čeovau hač. Namestne, abo přes radio tunje, jednu rubriku stajne zas slyšau posledných týdženách. Menuj se s čeovace.
1: Spodjune mjena za spodjune mústva.
0: Cele pravje spodjune mjena, a ja som na dženstni šulíščinu raz dokladne poladal a jedné mjeno je mi tam napadnilo, dokež te posledných týdženiach ešte nesme tak slyšeli, respektíve videli. Menuj se Valkyra Lena. To je jedné mústvo z mústvo dženca tu namestného Votrovie a přímý ste a jeden volejbolist, to mjeno zaujšte tož to znaja David Vočer. On je se tu s mústvom Valkyra Lena dojel. Davido, jenož za všich tu namestné a tež za připosluchal štú ešte, odkal ste si tu dojeli do Votrova?
2: A je to je nemalké volejbol mústvo z Radora. Ja som sa tým štú ako trenér.
0: Što to še staré?
2: Nie, runak je zola do mojej tohle. Jens je ako trenér.
0: Nic fit?
2: Na to šun, ale ty tam víš, zola, jetlag, to bude všetko skladca. Hej, musím na mústvo z Radora a tie mena je celé případné na sebo. Tam je nič in reálne spil za našu Lenu napísal, když říká runy tak, až naše mústvo. A šestor sme sa Jens tak menovali. A k češti tutemu neznatému, mu Jens tak rajemo. A poprvom sme predvíhali, ty mili dobuč, to bá sa božo, je tých prvných cíľch rách, kusk nie tak vukristializovalo, so budžemo dobuč tohle. Aj, sme to aj ráno čo mili.
0: Trenor po takým nespokojom na tým, že dobíme dživač, ale Valkyra Lena po takým je nemústvo, kýž tu, hej, nic direktne, trošku wabine činí za

Ironiasme, Svišeliu, Našu, Hoj, Kategoriju, Spodžine, Mena, Kotraš je Kusk charakteristiska za našu letušu Beach-Touru. A nešto, što je tež charakteristiske za našu letušu Beach-Touru, je z čeho vace, što je tu namestne v Otrovie, tunto, hoj, snano, trošku spoznaje, a što je v usovanju z čeho je o tem naš spočatku svišal. My jsme si jako zadkula tým jenujíce přemyslili, že každá stácia lica v vystej míře tež jedna malka motoparty. Spočatně by to moto trikoly, potom načistu 90 leta, modro červená běva nebečicach a glico poslední týden, konec sach to bych u mota minulých týdenách. A dženca so moto, já si myslím, perfektně hodí, dokud jsou temperatury tež odpovědné k tomu, dženčnější moto je tanktopy. A tuto dženca tež hojve vysoké ličbe uladaš vězo na polu, na rajnišču, rajaki a rajario jsou si tanktop tu zdrasčili, to je najpříjemnějšo, si já myslím, při raču beachvolleybola, ale tež kovokovo jsou si to ještě náš moto k útrobě zali a jsou si tanktop zdrasčili a nedom je potom tak daleko, já to hýžu netko raz skrutka, hej, jeden teaser činju, nedom se potom tun foto narabeš, to zatím si, to já nedom ještě raz dokladně rozkvadu, ale hoj, nedom se tu náš foto cíli.

0: Hi, Nasch. Nasch Franz, ihr Torune, hier schon am ersten Tour Wattroje Nariczau, Anit Gewerproject Agdaloko Deleka, Natem, Traunem Reinischu, Sabschil Posucharo, du bist es, ich beschätzt, du Horeka, je Pisco Reinischa, Bottom, je du Trusch Gudeles, mir Zirke, Adamie Bottom, na Sportnischu, da kretz, hi Traunik, Spiotwane, dam Sachs Day, Adamie Bottom, Druhe Reinischu. A tam so nitko proszu szice, gisz maja den tanktop zdraszczene zestupaja nasz beno, czyni tun foto, a to je tak rec potom za modzinski klub tue wotroje jara ważne, czego dla? Wotmys tutaj akcje, zo je tak rec guża stacja jedna motoparty je, zo moža modzinske kluby, kotry szlica stacju uotuja niszto dobyć, mianujcy, a to je jara ważne, oni moža dobyć, zo so prynia stacja klitu, potom cyle wiesce, mit dem Budget tue ich Wotro und Wotme. Ja, sie müssen da eine reale Mütte za Wotrosku Mordinu, Schako, z mir mit Klitu, Frauche podobne, Menje Stazio hat Schlitza, ab Schieße Winjate, so Skirje, Lito, Woblito, Apoecha, da kret, so je nitko wajne, so skuische, kisch mal den Tanktops raschene, so broschu Tamdele, Boda, na, na, Straunik, na, te Traunik, wo reinischo, so w Wotroska Mordina, telko ludzi, kaisch muschno, na, foche Naro Magiwa. A potom snano, jeli to dosť ľudí je, môža klitu celé viesče, stáciu uotovač. Prosím zastať rač, netko tam deleka, so skere stupič, na našo bena tu poľadač, má taký riane retro t-shirt zdrasčené. A šíci, keď tu okaste a name ľadaja, so živia, čo ja súčas pojedam, nič name ľadač, deleka zestupač, aj hore ľadač. A potom môže so foto zač, ja netko připosluchám, nechám dale na neofič, my dáme do příchodného zpěva, ľudia tu so prosím zestupaja.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Če neko trumi menši nami ste slyšeli neuse zeuse, te se daja pola nas tajne dževečich, to rika z osmym miestem druhé hodžince našeho dženstnišeho husovania a tak so potekim tež turnier na piatej stácii našie bičtúry v Votrovie pomoku ke konci kýla, respektívne unbliží so horcej fáze. Na to so na kúždu pat veselu a tu ve husovaniu by so ničo nezakomčiče, ale venujeme sobie u druhé hodžinky tež druhým športovým témam, o tom potom poždišo viace. Franz nam netko najprv raz přeradži, na kotru hudžbu smieče so veselič.
1: Vítajte do druhej hodiny, tež za ňu mám práve beat za vás. Napríklad TikTok od spevaky Keša.
2: And feeling like P. Diddy,
3: hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure.
1: Ignaz Wiesela zaspiewa spiel Check Dom.

Hi, Rocher tu live z Wotroa s mým mestom hižo, druhý hodžince našeho džensnišeho vusovania, to ríka naše vusovanie tequila so pomalku ke konci, vizo nič čišče išče, ale tež náš turnier tu hižo šako od šestčich beží, od napo šestčich mužachu so mústva tu přizovič a od šestčich je so potom dybkovne turnier zafizdal a tyž je netko podževečich, to môžete si myslíť, že zase náš turnier tež pomoku ke konci kila. Sme miestem hižo v KO fáze, po takým štvorčfinále so tu unie raje, posledná menšina prvního štvorčfinála so tu unie zahají a tun raje so miež serbský raketu a stroboefekt a tež Peter Kluč raje přeči od cypilkatým cyketaruškám. Serbská raketa a Peter Kluč to s tým mústve, kýž ste hižo stáciu dobili lica na letuši bičture po takým nivo tu dženca tež zaso vysoký v přichodných menšinách potom zoniče kajke mústve ešte přesadživo a hoj, ja so veselu na napiatere tu netko v KO-nej fáze.

Kai Prinis, Sportfinale Ries, Desa Tuija Minevoi. Nicht am Bottom Jacek Tomu. Gestern Prädaruni in Ijo Prini hat in Naspom Nio, gestern tut es live aus, wann ihr Swisheli Mame, Gujdu, Stazio, Litza, jeden Motto, a tutunje Jensa Tanktoppe. A na tutem jest nie zu a Motto Pscheradzic za Psychodnu Stazio, Gotrasch Budge, Psychodnu Punjelu, Bottom Radworju, za Pesci Stadjöldesat podekim. A tam Budge Motto, wasch Nairinci Kwobuk. Podekim, tam můžete se tež opravdu zjamyslu než to reálně přemyslíč, kreativní byč a nejrenčí kvobu kupakovač, což je včera snáno Wimbledon finále ládal včera večer. Tu mě si tam trošku inspirácie o to zač, tam jim s druhým Jennifer Lopez, oborským kvobukom, publikum je sežává. Podekim, příchodný týden v Radvoriu potom šíce přínště vaším nejrenčím, s vaším nejrenčím kvobukom.

Koparske svetové mistrovstvo v Severnej Americe so nakilia, ako příchodne sledujete potom hižo po finálnej rie. Poslední občelníkaj za nie sú so v noci od soboty na nedelu zvěstčili, ako prenie Jendželska, kotráž přesadží so po 120 či menšinách z 2-1 přečivo Norvegske, přičímž nebie Tomas Tuchel s úkonom svojich kovancov ani celé spokojom. Na koncu pak sú so tola přečivo Erlinge Haalandy a jeho Vikingam přesadžili, tak so sú Lubuškojo fenu netko von. Tež Argentinienio trebachu 120 či menšinov, predáč sú přečivo švýcarskej z C1 dobili. Škoda, především, dokež bych u Švýcario od 72. menšiny jeden raja menje. A příčina za to by vastojčka Brela Embolova, kotruž nedobíš rozumíč, ale ovládajče si najlepé raz sami, jeli to ište nesče. Na každý pád po takým končný stav C1 za Argentinsku. Jucerika potom francouzská přečivo španíské a sredu jenželská přečivo argentinské. Potom nedělu smíme se tež již na ulky finále New Yorku veselit.

0: Hi. Oli, to je dobré heslo. Hůně, jako je tu Oli zaklinčalo, je so prina sáčba finála zakončila a uslí tu řeči za znova, za jara vysoký nivou. 12-10 je so na koncu serbská raketa tu snadně přesáčila v opravdu, když dlouhé vůměny tu s bulom v opravdu jara dlouhé dybky to žan dybkně jedno v tu v opravdu hůžstvo tež blok je tu. Tež žila, to byš trošku clever byť od poka do bloka nuc, abo nuc spožič po takým opravdu jara vysoký nivou. A tak chceme startovať do druhé sáčby. Máte kobor s prvným nadběhom, tež zase lob. Emaš ústrec přístaj Elias Kummer. To by raz jen jara svobodný nadběh a potom, hej, je to za tajko rajovia, kaž za Elias Kummera opravdu potom jedno retun dyb činič. Kaž prajne, tu doby opravdu snímali všetko. Blok stač, so by to tež v opravdu možno bylo tu zásobší uzač po takým Majka Čísvokec vás nadbírom, bohužel do Saka 1-1. Na tuto miestne ižo vás Vulky Jack na Votrovskú Mordžinu za organizovanie džensnejšie stácie tež tu na Vonevú oboru za Sviecu. V opravdu zase top bylo, ale to je nemalé normalita při našej zadkola výčtúrie. A tak stej netko 2-1. Ište za mústvo Pieter Kľuč, ale serbská raketa je tu Mati Kovo netko s nadávkom. Tu je jara dobré, trošku do Saka po takým Češko priuzaču za Jana Zarenka. Tak ste netko 2-2, Mati Kovo znova s nadávkom. Znova na Jana Zarenka, tunto netko lepšie činil, Emaš ústred přístaj a Elias Kummer mimo bloka. Nalivo zade do Rožka, C2 za mústvo Pieter Kľuč. Upada za tým, jeli, že to tak dále, so nebudeme môcť tu live na Čelaku vám do večera džensnejšie stácie zdieliť, to potom pak vy zo šitko podľa nás na Instagrame vidíte. A hoj. Cíci, stajne úronané tu opravdu žiadne mústvo, nešafne si raz trošku předskoka udevať, dokež je to opravdu nemt jara úronané, Majka Gisoket s nadávkom, brat Kašpo Přiúza, Emaš Ústrec přístaj, Samuel Paška, vôže bloka nimo použijú, Metod Hoza s nadbehom, Jan Zaring Přiúza, Emaš Ústrec, a to je... Aj opravdu tu sovo kúži do kojoj, Elias Kummer zase, Přiúzate, Kilian Cíš, Môže Saka, Ema Šustrec, znova Elias Kummer. A to bude silné vybytneče, to sú dlhé dybky tu. Činíme dále súčbu, ja som do mištra k poslednému razy tu zvotru a přizivíu.
1: Hej, Fonci!